0: Živenje často je překvapenje, spěva šorunje Sofia. Ano, hej, myslíme vás vězo tu ráde překvapič, se tož to témami, ale no hej, mauky dolat. Vám dženca ráno z najmenša jižo dáme, a to s Matejom Cilom. Dobrá ráně, Matejo.
1: No a tlubě, dobrá ráně. No tak slyšíme dženca například v serbských filmach na serbským tému večeru, rámiku nesvo filmového festivala, kýž vodmě se včera večer tu budešině. Katka, vítám za nás podle a netko ráno šestřich jo zase tu před mikrofonem stej. Wow. To po takým jedna z tému dženca. Dalša, respektivně dalše prašenje je sebi Klemens Schmidt stajil, kak bydli so v domě ze stovom. A nie, s tým nie je spovedne stov menjene, tykované domy so taktiež menuja po takým umgebindehaus Nimsce. A vizor ma Jan Reher za nás tež na džencnišej soboče športové pokyve za konc sedženja a dundak poda so dženca s nami na krótky vulit do raja pčolkov.
0: To a ešte veľa viac našim džencnišim rozvozovým programie. Vy viesče, kaž sobotu všetco? Sme dženca hodinu pozdišo s vami stavali, za to pak tež hodinu dlhé s vami snedame, kýba so s vami hižo dozadky, džeme, abo nešto dževame, kajštež přeco, my vám se vami dženca, hač dođe sačich a přijeme vám celé veľa veselá známaj.

A nie, nic dobro noc. Tu rano z Matejom prajmoj, ale skiere dobranie, nitko biel na sedem. A to poladnie my wiezotiš nynom raz na wedrowe wulady. 16 stopniu pokaza mi žive slebro tu budžišinje a čeraz mojom to hižo desč pripovedžili za rano a tež za dopodnia a haj nekotre kapky dresu noc byli, ale vopravče jenoš kapky a tež tu visa netko no hajde ke čmoše trochu našere mročele nad budžišinom hač vone nam vopravče kaž meteorologojo vies Čia dėžč přinesu, to netko nemožu slubič. Ale na každý pat so potom od dopodnia a připodnia v uvedri, potom zmijeme převažně svunco a to přijehač do 23 do 6 a 23 stopniach v horní Bužice a tež sa jutce vieščo na meteorologojo celé podobne temperatúry, tež tam máš ve slibro na 23 stopniu stupač. Za jutce a punželu vieščo nám tak potom další dešč. No a ja, s tutem titulom podamy so nitko do italskeje z vami. Hač smieme tu italske vedro, dešč tutun konstruženja, to damy so překvapič, što nam mročavky tak zanesu.

0: Jazz hat Schmenschino Donna po šestči je, a štušče džens rano sobotu poredne snedač z cautu, tučnje kobasu a znano tež z Nutella. No hajtun drbi tež športovač, kiba znano prostče pši športče priladovač. Jan Rehau ma tu za nas pokive.
1: NDR Sakska, Serbski Rozvoz. Šport.
2: Tež letca liča dumpor športovce zaso z dúbojo mes amtirovace mištrom Paulom Domšom ze Zejc a viace kručnym dobečerio mištorstva Filipom Kralom z Rožanta. Zazbyjove ubeđovanie nimskih dumporovoch mištorstvo DDM převedže so dženca v Adelsdorfe pola dumporovoho kluba Adelsdorf. Popodňu dvima izmeja tam technické přeprovovanie dumporov a od napo štyrioch jeničky kvalifikacijski by. Prini letuši hodnočenski bie DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer na posedmich. Biaj v Bačonju a Horkach stejtaj v ubeđovanskim kalendre 12. julija a 2. augusta. Koparske vinovatostne r pod vutečenske přestavce tvori načelná rád TSV Wachau druhé mústvo športové jednotka Nebelčice prinje mústvo zazby do dubkových rô dženca sobotu. Zakop ve Wachauve na pou jenej. Dženca od dvěmaj raja biskopičanske KT VFC Plauen a rajne zjednočenstvo Vulke Žáre športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdišo nastupi prinje koparske mústvo športového tovarstva Marijine Hviezdy v Kupšicach. Dybkové koparske rjúce nedželu v Delanach a Horianach převedžete so stajnie dvěry a to na pou jenej a cioch. K druhému mústu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prinjemu mústu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosči júce v Ralbicach rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prinje mústvo Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa o Krle.
0: To bych u športové pokyvy Jana Rehoria a tež cíč vúsledky svišoč. No aj, to zapíče rádio punželu zaso, to zmi Jan Rehor šitke vúsledky za nás.

A nitko zladujemy na komunalne finansne wuronanie. No hej, to nitko taki terminus, co no kuśto mu nieśto nie praje. To je takie riadowanie w Sakskej, przy kotrymż swobodny stat, swójskie dałku dokudy miestam, gmienam, a też w okresam rozdziela, a to wiezo ze zamierom finansnie słabe komuny podpierać, tak za maja szudze runohodnu żywiensku kwalitu, a za może komuny potom wiezo też swoje nadałki spełnić. A prezident tutoho sakskeho sejma miesto a gmenu Bert Wenschke tun je spokojom ze finansnym wuronaniom Sakskeje. Komuny dostanu přidatnje viacere 100 milionu euro, so bychu socialne wudawki a twarske projekte financovali. Pola nas, nasčelako MDR, rečeše vunčera vo spokojacim kompromisu, kotruž su tam namakali. Je se pokazalo, zo zdžerža v nuzových situacijach romadže. Prezident Sakskeho sejma miestu a gmenu Wenschke na to skečni, zo so přidatne milione pak předovšim přes kredity financuja, přes to si poprom tiž jenož čas kupiš. Zasadnje pak je vizo dale spokojom s aktualnim finansnim vurunanjem.

0: A ja si myslu, bohne talerje, zmeja dženca tež v smerdžaci.
1: Přejeme z Božo.
0: Tam smerdžaci, svedči dženca menujcy Adalbert Bolang, kulovate narodniny, sedam džesačiny. Jubilar jedre najwuši knieši zamka, a znaje kore traktory a maschiny po cywej serbskej wužice. Ženie w nepraji? Nie, to nienże. A tak doło tyftluje, szrubuje a twari, doniż so prasa zaso werci, a motor zaso tukoce. Cywa Bolankec pobrija, przyje jubilari z cywej wutroby, z trołotu, bożonowanie a... Dojšto rjanih vokomiku z svojbu, popuču, na koreče, abo tež při tým abo tamnym vuleče z svojej ljubej manželski Reginu. Za jeho vulku vutrobu přija jemu do přichoda trochu lepšu strovotu a zaušu pomoc, vutrajnosť a dobre svojo praja jemu po žumach serbského rozvosa Džakuju. A vesela sa tež ižo na rjane zromadne svedžen smerčaci. Lubia Stromia, manželská Regina, syn René z Beatu, nučce Vanessa a Stefanie z Jonasom a cva vulka Bolankec Bobria. V smerčaci svedči dženca Adalbert Bolang, sedam džesačiny.

0: Sportdozei Teresa Maciec a Juri Bobgas, daj čera ve vetince, daj nimsce, podajče ve vetnice, daj nimsce vidnec, smiewaj športove kristal, jako športoc leta 2025, či se budem maj zač. Ja si myslím, nozo z vas su tež za njeju votvosovali. Juri Bobga vubedžovanje a počas čenje hižo dere znaje, přetož bud tež hižo leto do toho. 2024 jako športuc leta vůznamenene.
1: Posledno jsem já zastupoval moje jichanské tvorstvo, či klosterské rodže, a lica já zastupujem moje tvorstvo při volibudu po Viktoria Vokleci. So, já se kus s tím zlíčil, že to snadno zase bude. Jsem se jara nadžil, že to zase bude. Já jsem jara hodil na mém, bocha praju, že já tuto myto jsem dostanu a co veselu.
0: Při šulovském vůběžovaniu by vůntěšleca podla z Vokličanské vyšší šulu na zjazkovém finálu Berlíně a z Viktoriou Vokličce je se na regionálních vůřisaniach v občeliu. A nětko chceme vězot i švědžet, jak to taky športový kristal vůpada.
1: Tu no, jak vůpada, to češko praječ, moka trofea může jim praječ, vůbíme si doma podle mojho druhého instaječ a pon, tam 200, ja.
0: No a ta polca ta hýště neje pouna, kajše nám přeradžil, ale dorostový športovc máš jako budou hýště dlouhou kariéru před sobou.

0: A soli woda, respektivnie z Čiski, je netko ročo do Vúžice a preto cvišime nedom nabožne svoje. Mam tu hišče pokyt Drežďansko-Mišňanského biskupstva. Tute preprošuje menujce 13. junia na džen modžine do kloštra Marinie Vizde. Modestni moža pěší, abo tež z kôrom putnikovač. V kloštri maja potom šelake dživarničky, tež močinské nešpo, večer a koncert z band Already z Kulova. Džen vuklinči potom s tajzijským pačerjom, s levovým vojenjom a tež z, no haj, najšelako rešimi kvoščenkami při vojenju. Přizivenja sú za tutun džen 13. junia dále možne, Wot jazz okolesuje, respektivnie z wotkielco putnikuje a tak dale, runie tak, kaž przyzewenski formular, wszystko to namakacze na internetnej stronie biskupstwa. A nitko je narydze Jan Čepic z Kulova.
1: Nabożne słowo.
2: Niedawno bych w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wot tam miach krasny wulat na miesto. Tolaż to ich widziach, bitte ich Wostrosbiatze. Na wiežach wokolnych evangelskich cirkwiow haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Kříže. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwigi ze svojej nahe kupolu kajš planetári. Při posledných tvarských dživach sú tam kříž z wieže odstronili. Sjate Kříž je centrálne symbol křesťanskeje víre a dopomína nás na smerč a zroa stanenie Jezusa Kristusa. Kříž nás převoža, kajž na křížovom puču, taktiež v křížerským procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, so je tu křesťanská víra živa. Skončne mám hišče prašenie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, so s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožné svoj knýma, dženca nadok a zamovitosť či kulovskie vosady Jan Čepic z Kulova.

0: A potajemstwo šako kovaja hustodosť tež páduchy, te bych ju tež našim koncu zase popuču.
1: Polícia z G.
2: A to mienuce pošovie. Zadobychu sa do podlanského tvárenia a pokranuchu tam taký nástroj za riedženie z vodu pod vysokým čiščom, Nemcpu praju kercho, a nástroj za skovanie Nemcce švajsen. Hodnoče doromade 600 euro, kriminálna služba budeského revíra pad přepytuje. V budešine strôtnej studnie je so štvôrk poponiu nezbožostavo, štocečiletne parkovaše svoj Renault na parkovanišču na kupovanských výkov, napřečo jemu dživeč a štocečiletna žona svoj Ford. Jako chceše muž po nakupovaniu za sovotieč, prasne žona ze svojim autom do neho a čekne, policia pak ju požišo namaka. Test na alkohol vúda 1,6 čuvasom po milu alkohola kriji. Policia je so s tým pádom vizo dokvaniša zabirava. Dalše nezbožo je so kamiencu na Goethovej štvrtk doponiu stavo, jako chceše 88-letná svoj Ford zaparkovač, zameni pozadne boždiť vo spúnom a miesto toho zobe auto odstajiva, zajedže do predka přes put do zárody a tam do granitového a do metalového štiežora. Zinoroka so nezraní, vicná škoda vúčinia niečo 10-10 euro. A dalšie nezbožo stá so štvrt k čornom gumcu. 4,5-letná vodžaka BMW chceše na B6 a 90 nalivo na parkovanišťo Zupovíko odpočíč, převidža přitom pak najskerie napřečo jedúceho muža na roloru, dojenže k nezbožu. Muž so jenož lohce zraní, nastavic na škoda ve vysokosti 8000 euro. K neflači dachu tež 9,5-letného duč a alkomat pokazá 0,64 promile. Vo dalšie přepetovania stará sa nitko policajský revír ve Vojorecach.

0: Što je tykovany dom a kak vun wupada, to ne treba mam zaujesti rec. Tola praji vam tež zapšieče dom ze stołom abo z wopkračenjom nešto? Nemsce praji so tomu umgebinde haus. A rónje tajke kiže maja juce vosibite džin. Wie Clemens Schmidt.
1: Cele pravje, džen votevrjeneho domu ze stołom sa menujce juce sveči. Při tem votevrja mi čelje, abo tež stołarstva, kiž tajke dome vopraspodaruja svoje durje, zomoli se zajemce raz vobladač, kak tajki dom votnucka upada, kak sa v nim bydli. 2005 bu akcijski džen zrodžene, a tež to ešto horne vúžiskih domov sa na nim vobdželi.
0: Tykovany dom, dom ze stołom, v čím da so tute domske scewa rozeznavaja?
1: Najtaka kiška ze stołom je vosibita družina tykovaného tvára, kotraž je typiska za regione Delnia Šleska, Hornia Vúžica, Severnia Česka, hač do poobskih Pieskočín. Jiničce v Hornej Vúžice je na 6500 kiežov ze stołom. Přitom sú tute kieže ketro mnohostronské a individuálne tvárené. Charakteristické pak sú za nich tri techniky tvárenia, menujúce myšenca masívneho drevového atakovaného tvára. Tež v Kroščicach, tak u kiežu ze stołom muladače, menujúce, když přijedete ze smier pravočic a poladače ze smiera fary přes puč na pravo.
0: A kak také domské mietko Votnucka vúpada? Přinže da tež dosť svietce do neho, došak je mnohým miečelám domov dženca vážne.
1: Aj, vobladač, môžete si to v Kumvaudže, abo tiež horní horce, tam budžajúce nekoté tajke domské za hošči přístupne, po celej horní Vúžice môžete do 150 domov poladač. V Kumvaudže maja nimo toho tiež morec taký miniatúrny park, kiežo za stołom, abo podače sa so virtuálne přes kodby a rumnoše tajkeho domského Vysoko šula Zorec Žitava, jak tomu opravdže informatívnu stronu vyseči zestajva.
0: No a zo nebyšte netko trebali sami po internetu pýtač, sme vám tuto informácie ešte raz rejne s fotami a příkladami našej app MDR Serbia a tiež na našej internetovej strone zestajili. Všetko potekím na jenoš jeničký klik.

0: Zadkula.
1: Simson es jena bedesac vastojčka abo Lilliput. Dok uži tež ženca išče znaje. Vyšši vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo išče sobodu do šule kodžič, všo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžiny dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme ryčeč.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Poncielu wieczo.

Jak uns měsaca, uns mehr, a tu ich sladujeme, zasona liczby bjezdžilnich. V Horní Vúžici je nimale 20,000 ľudí bjezdžila. Liczba je mehr, v Horní Vúžici lohce spadovala. S tým leží kvota bjezdžilnosti tučasne pola 7,3%. Zasadne so na džilových výkach Horní Vúžici tu kvílu jenož malo hýba. Tak praj nám Anja Schillingová, jedna čelka agentúry za džilo Budešinje. V mii môžeše pak menej bjezdžilnych nové džilo započeć, hač hišče v zajšvym mesacu. Viacej ľudí vúžívaše tuž možnosti podpiere džilovej agentúry za povolanské dále vúviče abo za nové usmerenie. Dalšie pojezdče z našeho konca zmie za nás nedom Matej Cyš.

0: Dočesač minčino, dočesačich je. Svoje cirkvi a svoje serbske reči z cvej vutrobu pšikilena. Z živenja herte vičazovije, pobožnje serbske vesnje žone. Tak je titul artikla tutun konstudženja v pšedženaku serbskih novinu.
1: Voči, so dženca rano reči. A što čitame v novinah?
2: A što by chustavizne byli bez jednorych žonov a muži ze šedného ľuda? Husadosť mało o nich vieme, dokýž sú emt ledma slede po sebi zavostajli. Do nich slúša živnosťčaka, to je nemsce vrčavcbezicaren Herta Víčazová z Janec, Pola Hodžia, kotraž bieše od 1811 do 1911 živa. Kotraž však sa tiež nesmie zamieniť z vo viele bule znatej básnicu Hertu Víčazec z Budešina. Tutym přinožku maja sa drobne informácie ze šelakých žovo zestajíč k živenskému obrazi žone, kýž zmožní nám dženznišim trochu dolada do dávno zajšvých časov v Serbách. Zvedavý stronský artikel je napísala Trudla Malinková, kež prajene konstiženské přivoze v předženáku serbských novinu na denžeče.

0: Josef Donat, je dos bivau a s tym je zaso čas za Jana Čepica.
1: Nábožné slovo.
0: Tute małą dżęca na doku a zamówitości kulowskie wosady.
2: Niedawno bych w Berlinie na Češe Humboldtového foruma. Wo tam miach krasne wulat na miesto. Tolaż to ich widzach, bitte ich wostro zbiace. Na wieżach wokolnych ewangelskich cyrkwiów haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Kříže. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwigi ze swojej nahe kupolu kajš planetari. Při posledných twarskich dziewach su tam kříž zwieže wodstronili. Sjate Kříž je centralny symbol křesťanskeje wiere a dopomina nas na smerć a zroa stanenie Jezusa Chrystusa. Kříž nas przewodza, kajš na krížovom puču, taktež v krížerskim procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajš tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, zo je tu křesťanská viera živa. Skončne mám hišče prašenie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, zo s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožné svojo k dní mieše dženca Jan Čepic z Kulova na doku a zamovitosti tamnišie vosady.